0: Petro Petrovič Strižin, synowiec polkownicy Ivanovovoj, hej tot, što mu v lone ukrali Novogaloše, vernú sia iz Chresten jak raz 2 hodiny po pivnoči. Żeby nekoho nezobudel, rozoblik sia ostorožno v sali, perešov na palcach i skoro nedechajúči do svojej spálni i tam sia potemri rechtova vľači. Strižen, že je terezvo i poriadni, jeho tvár ma je blahorodný výraz čítať len duchovno-morálno-poučné knežke, ale na chrestenách sobí z radosti, že ľubov Spiridiovna šťastlivo porodila, dovolev vepetý 4 poháre vodky i čašu vena, prepomenajúčoho smakom štoska midži octom i ricinovým olijom. No, toto ostré napätky majú čto spoločného s morskou vodou abo so slavou. Čím vece pieš, tým čuješ väkšiu sprahotu. I teper, jak sa rozoblíkal, mal strežen neperemožnej smak pety. Tak sa mi vedeť, že Dašeňka maje v kasni napravodolov vodku. Dumal. Odopejú sobi pohárek, toto isto nezbačiť. Strežen iši daku zrozdumoval, ale putím perem ich strach i dávaj ku kasni. Ostrožno otvorev dverci, macajúči našou dolou na pravým boci fľašku i pohárek, naľav sobi, fľašku položav nazad na místce, potím sa perechrestev i napev. No takoj sa stalo dašto dospravde čudesne. Strežen bol razom okropnou selou, jak raz takov jak bomba odšmárenej od kasni guladi. Pred očami sa mu zaiskrilo, nedalo mu ani dechnuty i tak sa mu vedilo, jak keby cílom tilom upal do močariska pounoho pejavok. Čú sa, jak keby na misto vodky legnul falatok dynamitu, ktorý roztrhal jeho tilo, dym, cílu uličku. Holova, ruka i noha, jak keby sa mu odtorhli i odletili des do frasa, do prostoru. Da stremenute ležal na ladi bez dechu, ani sia nerušev, potím sia pidňal i sám sebe sia oprosev. Dejem. Same perše, što jasno učul, jak sia obačil, bol micnej smrit gajsu. Hospody, a čejem sia nenapev na misto vodk gajsu? Ostrašil sia. Pro všetkých pravednych. Pre domci, že sa otrovel, začala jeho tilo moročitý raz horiačota, raz zemnica. O tým, že dospravde vepejú otrovu, svičila okrem smrodu v komnati i pekota v jeho gamby, iskrelo sa mu pred očami, zvonilo mu na všetko dzvono v holovi i kolotelo ho v žalúdku. Čujúči blesko svojho kincia i daleko od toho, že by sa utišoval falešnoma nadiami, začul tuhu dati s Bohom svojim najbližším i odobral sa do Dašeňkonoj spálni. Sám vdovec mal u sebe místo gazdení svoju šougrenu Dašeňku, starú divku.
1: Dašeňko,
0: povil plačlevom holosom, jak vošol do spálni.
1: Moja dorohá Dašeňko.
0: U tmy sa što zavertilo i vydalo hlubokej vzdech.
1: Dašeňko!
2: A? Što?
0: Zamurčal ženský holos.
2: To v Petre Petroviču. Už ste doma? Ta što? Jaké dali divčatku meno? Kto jí píšov za kumu?
1: Za kumu bola Natália Andrejevna Velikosvícka i za kuma Pavel Ivánič Besonecin. Ja Dašeňko, ja jak bač merám. Novorodeniatko nazvali Olympiáda na počest ich dobroditeľka. Ja jem sa, Dašeňko, napev gajsu.
2: A čejni, ta što tam gajs davali?
1: Mušu sa vám preznati. Koti viem sa bez dovolenia napety vašoj vodke. A Božičko ňa pokaral. Nedovedia, či jem sa napev gajsu. Što mám robiti?
0: Takoj, jak Dašenka učula, že kto z bez jej povolenia otvoril kasňu, cíla ožela. Freškom zapalila svičku, vyskočila z posteli i tak, jak byla, v košuli, pastragata, zaspata, s nakrutkami u volosiach, zapleskala bosma nohami ku kasni.
3: Ich to vám toto dovolil?
0: Spustila ostro, pozerajúči do dnuka kasni.
3: A si mám to tu vodku pro vás?
1: Ja sa, Dašenko, nenapil vodka, ale gajsu...
0: Zahakoval strežen, uterajúči sobi studený pot.
3: A čoho mi chodete na gajs? Što vám do neho? A si ho tam mám pro vás? Abo sobi dumáte, že gajs zadarmo? Što? Znáte vo obše za kilko teper gajs? Znáte?
1: Dorova moja, Dašenko,
0: zastúkal strežen.
1: Tu ide o život a veľmi o hrošach.
3: Zopie si do nimot a pak mi pchať dnes do kasni.
0: Rozkrečala sa Dašenka i zlostno prebuchla dvierci.
3: Ach, svolož jedna. Ja bydna mučenica vodne, v noči pokoja nemám. Žebo vám vhad, ja ščur, paskude prokľate. Pán bych na tamtím svíti jednakom oblatil. Takoj zautra odtl idu. Ja, panna, i nedovolu, žeby ste sa peredo mnou v gačoch ukazoval. I jakým pravom sa osmiľujete smotrety na mene, keď nejem oblečená?
0: I molola, ta molola.

sahám si na duši, jestli jsem hrdina, anebo dezertér. V batůšku na zádech nosíme fotky svých blízkých. Střelka jde na jih a my musíme na sever. Nad hlavou ohňostroj zuří, ne, ještě nechce se umřít, ani jak hrdina, ani jak dezertér. Prokleté období lásek a nenávistí, proč si mi Faust

Chce mi trochu jak hrdina, a trochu jak dezerter. Zbírám svou odvahu, ona je schoulená v blátě. Malinký vrcholek obrovských ledových ker. Oči mám bolestí podlité, kde je můj spasitel, který mi řekne jsi hrdina a ne dezertér. Který mi řekne jsi hrdina a ne dezertér.